you! Yes! You behind the great stands!

0: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 3 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.
7: Hudební pořad Playlist Music vám přináší projekt Reklama na rádiu.cz. Chcete, aby o vaší firmě bylo slyšet? Rádio prodává emoce. Značku i

0: Začíná playlist Music a jako vždycky vás u něj vítá Standa Čeněk a samozřejmě i dnes pro vás mám informace o nových deskách, taky se podíváme na aktuální singly, určitě nevynecháme nějaký ten český tip a rozhodně nebude chybět ani hudební ohlédnutí, tak ať se vám dnešní pořad opravdu líbí, začínáme.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

Ještě jednou vítejte u playlist Music a pojďme se pustit do hudebních novinek. Finská metalová královna a bývalá zpěvačka kapely Nightwish, to je Tarja, která vydala své nové studiové album a podle samotné zpěvačky jde o nejtvrdší nahrávku její solové kariéry. Po 7 letech od posledního ryze metalového alba se vrací ke kořenům symfonického metalu, ale tentokrát s ještě větší intenzitou a temnější atmosférou. Deska nabízí desítku skladeb, ve kterých se potkává orchestrální majestátnost, filmová nálada i tvrdé kytary. Samotný název alba Frozen Noir odkazuje na francouzské slovo Frozen, ten zvláštní mrazivý pocit, který člověku přeběhne po zádech při silném hudebním zážitku. A právě takový zážitek chtěla Tarja svým fanouškům nabídnout. Pokud tedy milujete symfonický metal ve velkolepém podání, tak tohle album by vám rozhodně nemělo uniknout. A teď už hudba, která umí vyvolat pořádný mráz po zádech.

Švýcarští hardrockeři Godhard se vracejí s novinkou More Stereo Crash. Je to osmistopé mini-album, které rozšiřuje příběh jejich loňského alba Stereo Crash. A fanoušci se tady mohou těšit na 5 dosud nevydaných skladeb, taky návrat písně Mayday i novou verzi skladby Liverpool. A tu si za chvilku pustíme. Zkrátka a dobře, Godhard dokazují, že mají stále dost energie i nápadů.

Posloucháte playlist Music a já pro vás mám ještě jedno nové album. Po 14 letech se vrací jedna z nejvýraznějších poprokových kapel přelomu tisíciletí, američtí The All American Rejects. Letos vydali nové album Sandbox, které je jejich první studiovou deskou od roku 2012. Novinka vyšla 15. května a kapela ji vydala nezávisle mimo velký label. Album navazuje na energii jejich úspěšných koncertů na netradičních místech, které v posledních letech znovu přitáhly pozornost fanoušků. Album tak ukazuje, že tahle kapela nezůstala uvězněná v nostalgii, ale dokázala svou hudbu posunout dál. A teď si pojďme připomenout, proč tahle parta kdysi ovládla rádia po celém světě.

0: Tohle byla v playlist Music aktuální alba a pojďme se teď podívat na zbrusu nové singly, a tedy na alba, která nás teprve čekají.
1: Rádio je slyšet. A rádio

Posloucháte Playlist Music a my se teď podíváme na čerstvé hudební novinky a na alba, která se teprve chystají a v brzké době se jich dočkáme. Myslím, že jedním z velkých překvapení by mohlo být nové album skupiny Rolling Stones. Ano, Stoni dokazují, že ani po více než 6 dekádách na scéně nestrácejí chuť experimentovat. Legendární britská kapela totiž představila nový videoklip ke skladbě In the Stars a fanoušci v něm mohou vidět něco opravdu nečekaného. Mick Jagger, Keith Richards a spol. V něm díky umělé inteligenci totiž omládli o několik desítek let. Pomocí moderní technologie se členové kapely proměnili ve své podoby ze 70. let. Novinka In The Stars zároveň láká na chystané nové album, které vyjde 10. července a nabídne tuším 14 nových skladeb. A pokud vás zajímá, jak vypadají Stoni ve své mladší verzi, tak si tenhle videoklip rozhodně nenechte ujít.

Další z hudebních novinek, která se na nás chystá, spadá do kategorie symfonického metalu. Právě symfonik metalová Xandria posílá fanouškům další ochutnávku z chystané novinky. Německá kapela zveřejnila single Colors, který předznamenává album Eclipse, plánované na 7. srpna. Novinku doprovází i oficiální videoklip a podle samotné kapely jde o skladbu, která velmi dobře ukazuje pestrost celé desky. Nové album má nabídnout 11 skladeb a podle kapely půjde o jednu z nejrozmanitějších nahrávek v historii skupiny. Pokud vás tedy baví spojení symfonického metalu, velkolepých aranží a silných melodií, tak

Švédští metaloví vizionáři z Avatar jsou zpátky s novým singlem Crying Fire a zajímavé je, že nejde o žádný rychle spíchnutý bonus nebo nějaké Bčko. Skladba vznikla už během nahrávání jejich posledního alba Don't Go in the Forest, které vyšlo na podzim loňského roku a kapela se tehdy rozhodla tuhle skladbu schovat na později. Šlo prý o jednu z nejsilnějších skladeb z celého nahrávání a kapela si položila jednoduchou otázku. Co když si to nejlepší necháme na později? No a výsledkem je skladba plná emocí,

která pojednává o vytrvalosti, v bolesti a o vášnivé lásce. Novinku doprovází taky oficiální videoklip a potvrzuje, že Avatar stále dokážou spojovat teatrálnost, temnou atmosféru a silné melodie způsobem, který je pro ně typický. Tak si pojďme tu novinku, nenovinku teď poslechnout.

0: Posloucháte playlist Music a já navrhuju, abychom se teď podívali na domácí hudební scénu. Pardubická Vypsaná fixa se po 4 letech vrací s novou studiovou deskou, ta se jmenuje Ideál. V pořadí už 11. album uvádí kapela heslem Něco končí, ideál začíná. A sama říká, že ho věnuje dobrým vztahům mezi lidmi a přesně to je svět fixy, obyčejné věci, které ve skutečnosti vůbec obyčejné nejsou. Tak my si teď novinku pustíme a pokud po pár minutách zjistíte, že máte chuť pustit si celé album znovu, tak je dost možné, že svůj ideál právě našla i Vypsaná fixa. Tady je ukázka.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu rádia Hey.

0: Dnešní playlist music se pomalu dostává ke svému závěru, ale pozor, ještě nesmíme zapomenout na jedno malé ohlédnutí. Tady je.
1: Přesně 4. června 1984 vyšlo album, které změnilo kariéru Bruce Springsteena a stalo se jednou z nejúspěšnějších rockových desek všech dob. Born in the USA. 7. studiové album The Bosse nabídlo neuvěřitelných 7 hitových singlů v americké top desítce. Najdeme na něm skladby jako Dancing in the Dark, Glory Days, I'm on Fire nebo titulní Born in the USA. Zajímavé je, že zatímco hudba působí jako velkolepá oslava Ameriky 80. let, texty jsou mnohem hlubší. Titulní skladba například vypráví příběh veterána z Vietnamu a kriticky se dívá na jeho návrat do běžného života. Právě kvůli chytlavému refrénu byla píseň často mylně považována za vlasteneckou hymnu, přestože její skutečné poselství je podstatně složitější. Album zároveň definitivně proměnilo Bruce Springsteena z respektovaného rockového písničkáře v globální superstar. A i po více než 40 letech patří Born in the USA mezi nejvýznamnější rockové nahrávky 80. let. A teď si z téhle legendární desky připomeneme jednu z nesmrtelných skladeb.

0: Takový byl tedy dnešní Playlist Music, kterým vás jako vždycky provázel Standa Čeněk. Já se pro dnešek loučím, mějte se moc hezky a těším se příště zase naslyšenou.
1: Playlist Music. Hudební tipy a novinky v playlistu Rádia Hey.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byly 4 hodiny.
0: Posloucháte
2: Hej Rádio.
3: Hej Rádio.
4: Full time rock for you.
5: Rádio Hej.
6: Rádio Hej.

Ráni muzika Mick Jagger, The Rolling Stones, těsně před půl jedenáctou a vy jste se vrátili také s Eterem zpátky. Lunch Crown, Iva s Mirkem posílají pozdravy, děkujeme. Bruce Springsteen, to je další skvělá muzika.

0: Full-time rock for you.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

Dámy a pánové, fejtnou moro, 40 je tady za pouhých 5 minut, tedy 10:45, a my se budeme loučit a budeme se loučit jak jinak než českou rokovou scénou, dá se říct, že beatovou. Roka nebo víc, jak budete chtít, Olda.

Stejně tak, jak se loučí Oldaří a budeme se loučit i my za malý okamžik. Katapult!

Je to tady, závěr. I přes nějaké ty technické potíže, které ještě asi budou v republice přetrvávat, než se srovnají elektrické spoje. Vedení. A potom už zase to naskočí, nebojte. Mějte se krásně, užijte dnešní den, ahoj.

0: CZ. Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
1: Bylo 11 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
2: Hey Radio. Hey Radio.

0: docente, pane docente, tak už je to tady.
1: Co pak se stalo, slečno inženýrko?
0: Zachytili jsme signál z vesmíru. Zřejmě jde o inteligentní bytosti.
1: Přehrajte mi to ještě jednou.
2: Rock on air every.
1: To jste zachytili vlny rádia, hej. Vysílají na FM už téměř po celých Čechách a na Moravě. Na to nepotřebujete zařízení za několik milionů. Rádio Hej si můžete naladit na běžném rádiu a také na internetu. Stačí navštívit stránky www.hejradio.cz.

0: Už vás nebaví dlouho odcházející maily, kolegové mizející z videohovorů a nekonečné stahování prezentací? Tak už nečekejte a zbavte se špatného netu. My jsme JM Networks. Malé a velké firmy i nejnáročnější klienti v Praze a jihovýchodním okolí. Připojte se k naší síti tou nejvyšší rychlostí a kvalitou. JM Networks. Řešíme na míru vaše požadavky. www.jmnetworks.cz jmnetworks.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Rock Castle. Zámecký park v Moravském Krumlově letos rozduní metalová smečka Powerwolf,
3: Zach Wild a jeho Black Label Society,
2: veselá parta Aylstorm
3: i Američané Savatage a Testament,
2: Sonáta, Arctica či Dynasty a řada dalších.
3: To je festival Rock Castle.
2: Od 13. do 15. srpna. Buďte tam.
4: Dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver. Pokáč. Poletíme, For People, The Gardeners a další. Denver Fest, 3. a 4. července, Farma Pálava v Mikulově.
5: Jsi na šrot, to my taky. Jsme Cajda Šrot.
6: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Rybochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
5: Cajda Šrot.
6: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocel, Detonator. V sobotu například Dylan Chuck Bye.

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz, probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Máš pocit, že je tvojí kapelu dostatečně slyšet?

0: Klidně tě dostaneme i do hitparády. Pomůžeme ti i s propagací koncertů nebo s prodejem vstupenek. Rádio Hej. Každý týden téměř 200 000 posluchačů. Buď u toho. Zavolej ještě dnes Standovi na 603 424 623 nebo mrkni na web reklamanaradiu.cz.
1: Dar, tady Carlos, pořadatel a moderátor festivalu Kotelhel. Připravili jsme druhý ročník svůjí poctivých hulášů a pořádným rokem. Těš se na legendy jako Arakain, Seven, Totální nasazení, Civilní obranu nebo Zakázaný ovoce. Bude to pekelná jízda, na který rozhodně nesmíš chybět. Doraz 18. července do Horní Pěny na fotbalový hřiště. Děti do 150 centáků mají vstup zdarma a předprodej vstupenek běží v síti NFC Tron. Těším se na vás. Dar.
2: Bylo 12 hodin, posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Full time, rock for you.
5: Rádio Hej.

posloucháte pravidelnou rokovou hodinu. Každý den v tomto čase výběr klasického roku z našeho playlistu.

býval dobrým soustružníkem, ale spáchal ten nejhorší zločin. Ztratil šupleru. Snažili se ho vyhodit, místo toho vyhodil on je. Obviněn ze ztráty, opouští soustruh a jde do rádia, hej. Psanec, který loví psance. Soustružník.

0: Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí.
1: Hvězdného Marilyna Mansona,
0: slavné Arch Enemy,
1: In Flames,
0: Slaughter to Prevail,
1: The Rasmus.
0: Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi.
2: Masters of Rock.
0: Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
3: Bylo 13 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio.

první single z alba Evague americké křesťanské rockové skupiny Skillet je a je to také první skladba na tomto albu. Píseň mimo jiné pojednává o tom, že lidstvo potřebuje hrdinu, kterým je Ježíš Kristus. Jedná se o čtvrtý single skupiny Skillet, který byl vydán na fyzických nosičích. Během prvního týdne se prodalo několik tisíc kopií singlu. Přátelé, čtvrteční letní odpoledne je tady a s ním Los Bastardos. Nic výjimečného, vezmeme-li v úvahu, že díky naší politické scéně jde vtip tady stranou, neb na tyto komedianty fakt nikdo nemá. Tak vzhůru do bezvědomí, přátelé. Tady je kapela Peace in Black a skladbička Born Again. Krásný odpoledne.

Kelly Hlahol a jeho skladbička Lemmy, hádejte koho opěvující. Jen tak mimochodem, dnes je velmi zajímavý den. Na 2. července připadá Světový den UFO, takže za malou chvilinku asi budete tušit už, co zahrajeme, aby v tom byl pořádek. Takže všichni, co se chovají jako mimozemšťané, mohou slavit a méně formální svátek zvaný Mezinárodní den proti zapomínání, někdy také označovaný jako Den zapomněl jsem, který si lidé mohou udělat sami pro sebe, když na něco zapomenou. Proto taková Alzheimer party nemusí být od věci. Přijdete na akci s někým, na koho zapomenete, odejdete z akce s někým, kdo si vás pamatovat nebude, probudíte se, kde nechcete, vedle někoho, kdo vás vystraší už jen při pohledu. A nebo zazdíte vše, co jste provedli, ale to už patrně budete v jiném skoro poslanecko-senátorském módu, a nebo rovnou prezidiužem. No, v neposlední řadě má svátek Patricie, tak jdu psát SMS-ku jedné se čtyřkami, co znám, a vy si vychutnejte UFO. Ano, skladbička v podání Hard Colony, která stále boduje v hitparádě, která má trošičku jiný scénář během července, srpna, ale vy si zvyknete, a když ne, tak vám nic jiného ani nezbyde. Tady jsou Hard Colony, Radio Hej.

jeden ze slavných světových megahitů, podání, nekřesťansky dobrém podání kapely Five Finger Death Punch, to jste asi poznali. A stejně tak jste museli poznat i rok 2025, kdy tato skladbička byla z jejich dílny vypuštěna do světa, do světa ramp, řekněme tomu třeba i takto. No a pojďme se podívat, co pan nám přinesla historie v Big Boshi. Začnu rokem 1962, kdy Jimi Hendrix opouští armádu díky zlomenému kotníku, který si pochroumal při seskoku padákem. Jak to tak vypadá, dva kohouti na jednom smetišti stejného jména může být problém. U nás je to duo Peter and Peter a v roce 1973 se Brian Eno pohádá s Brianem Ferrym a opouští Roxy Music. Taky znáte z našeho vysílání. Velice zajímavý byl rok 1991. Během koncertu Guns N' Roses v St. Louis si v davu zpěvák Axl Rose všimne jednoho fanouška s foťákem. Se slovy díky pitomá ochranko, já to balím. Odchází z pódia a rozpoutá tím výtržnosti, během kterých rozzuření lidé rozbíjí i aparát kapely. Taková to věc. A kdybyste neviděli, tak od roku 2001 dnešního 2. července nese liverpoolské letiště název po svém nejslavnějším rodákovi Johnu Lennonovi. Já se ovšem vrátím k Guns N' Roses. Udělají bordel i u nás ve vysílání Los Bastardos na rádiu, hej.

0: říkám si, co chci, hraju si, co chci a basta.
1: Co jsi to říkal?
0: Nic, to já jen tak. Jirka Basta, neohrožený rok.

Kultovní Vltava kolem herce Roberta Rebzenského a autobiografická písnička Bezvadný chlap, ta se musí líbit každému chlapovi. Mimochodem, chlapi, dívali jste se na fotbal, mě to asi šlak trefí, jako postupně začíná to nabývat grády, já vím, že to je bez našich, no a co, tak jako aspoň tam nemá kdo

kteří nám dávají těm Evropanům pěkně za uši. No a oni předvedli Belgičané, pač to je fenomenální manšaft, obrat a na mistrovství světa postoupili po výhře 3-2 v prodloužení do osmifinále. Rozhodla ale z pokutového kopu. Jenže teď se to mele ve světě. Byl oprávněný. Kolem klíčové situace panují velké nezhody. Vůbec VAR, penalty, jo, přišlápnutí žlutá až červená karta a podobně. To já nevím, jestli je vůbec dobře, jestli to ten fotbal nekazí, protože tam o těch penaltách bychom si mohli povídat celé story a my budeme raději hrát, než dělat cokoliv dalšího. Teď už přicházejí Švýcaři, ne hrát fotbal, ale zpívá.

poděkovat za pohlavní nemoc může opravdu jenom Bon Scott. Písnička super, samozřejmě blues jak vymalovaný, o tom si nebudeme povídat. V květnu 75. roku AC/DC nahráli skladbu ve studiích v australském Sydney a Bon Scott k ní napsal dva texty. Jeden pro živá vystoupení s čistou verzí, takzvaně pro TNT, pak to je ta druhá verze. No, živá byla pro diváky jako vymalovaná, protože on s nimi během té skladby komunikoval. Ono se zdá, že ta skladba byla o kartách, jako Jack znamená, odkazuje na kartu kluka, ale ve skutečnosti šlo o metaforu pro pohlavní přenosnou kapavku. Ano, ta skladba byla o kapavce a vypráví o muži, který svede ženu a později zjistí, že od ní chytil Jack. Celá skladba využívá karetní terminologii, tam máte she gave me to Jack, jo, nebo her juice was wild a tak dále. Slovní hříčky prostě. On byl z Bon Scott na takové věci vysazený, většině nalitý, ale myslím si, že tady ta skladba, víte, kdo ji udělal u nás, tu skladbičku v české verzi? František Ringoček a jmenovala se Blues o bolesti. Až budu mít dobrou náladu a bude mi to všechno ukradený, tak vám to jednou pustím, poněvadž to je opravdu pro silné nátury. Teď už jsme doma opět, v 90. letech, Baláš, Roškaňuk, Čok, Střihavka, ne, ten tam nebyl, vlastně tam byl Baláš, Čok, Roškaňuk, a už nevím, kdo byl ten čtvrtý.

já si vzpomněl nakonec. Franta Hennig byl za bicíma. Já jsem si to nevybavil, pořád si mi tam tlačil smetáček a místo smetáčka jsem řekl střihavka a tak dále. No i to se stane, přátelé, v takovém počasí, jako je dneska. Začalo to dobře, takhle pod mrakem a podobně. A už tam zase valí venku Oscar. Já si v duchu říkám Ježkovi zraky, no tak k tomu létu se ještě vrátím v příští hodince. Stejně tak, jako budeme narovnávat problém mezi Shannonem Larkinem a Nicky Sixem. Kdo to je, to asi víte, a když nevíte, tak se v příští hodince dozvíte. Los Bastardos pokračuje kapelou Kiss a hlavně potom i Judas Priest, No Surrender. Dámy a pánové, ať máte krásné odpoledne, děláte si, co chcete. Však oni na vás přijdou.

0: čas na pořádný rok.
1: Nově v Ostravě na frekvenci 99,5. Rádio Hej.

0: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. levnematrace.eu.
1: Vždycky jsem měl rád pořádné věci. Proto jsem přešel na pořádný vytápění od Primagasu. Funguje, i když jsou tuhý mrazy, nesvítí slunce.
2: A i když se mi chce třeba zařezávat.
1: Propan ze zásobníku mi pohodlně vytopí celý dům. Na jedno otočení knoflíku a nezávisle na plynové síti. Mrkněte i vy na primagas.cz.
3: Bylo 14 hodin. Posloucháte
4: Hey Radio. Hey Radio.
5: Classic rock radio from the days of my youth. Hey, hey, hey. On Hey Radio. Hey, radio.

Vychází samozřejmě z skladbička kapely Buck Cherry z jejich loňského alba Roar Like Thunder, které vyšlo v červnu právě loňského roku. No, mimochodem, vlastně v podstatě bylo nahráno v Nashvilleu, jako vždycky u nich, to taková už vypadá. A jinak samozřejmě pod producentským velením Martky Fredriksen, která dříve spolupracovala mimo jiné s Aerosmith, Def Leppard a dalšími Sheryl Crow a dalšími a dalšími. To není tak podstatné, jako podstatné je, že vstupujeme do druhého dějství dnešního Los Bastardos a mimo jiné, jestli víte, a dávejte hlavně teď pozor, přemýšlejte, ve kterém sportu se točí největší peníze a velké peníze, jo? Tak k tomu se taky podíváme, poněvadž existuje druh sportu, o kterém jsem jako stínový minister sportu neměl vůbec, ale vůbec ani ponětí. Je to všechno tírou ke zdi.

Factory, takový je power metal s podtitulem Erotic Metal z naší provenience, ale by se říci, poněvadž nikdo jiný to u nás takhle nehraje jak Metal Factory. No přátelé, pojďme ale někam jinam. V loterii jste už určitě někdy sázeli s nadějí, že vyhrajete, ať už jsou to miliardy, miliony, statisíce, nebo vám stačí aspoň tisíce, nebo dej bože, ať mi vrátí alespoň to, co jsem tam vsadil. No ale v loterii lze uspět, i když člověk netrefí ani jedno z vylosovaných čísel. O tom se přesvědčil hráč z Prešovského kraje, který si vsadil u slovenské loterijní společnosti Typos, a já jedu na Slovensko. Všechno nebo nic, ta hra se tak jmenuje. Do níž si tiket koupil, má totiž velmi specifická pravidla. Ono to štěstí ho potkalo, prostě úspěšně netrefil ani jedno vylosované číslo a odnáší si výhru ve výšce 100 000 eur, což dělá nějakých 2,5 mega. Hra Všechno nebo nic má totiž ta pravidla, že pro hlavní výhru je buď potřeba uhodnout všech 11 čísel z 22 v osudí, nebo se všemi vylosovanými se úspěšně vyhnout. Vylosovaná čísla, která vám tady jmenovat nebudu, protože si je napíšu sám, ne. Výhodce typnul přesně nevylosovanou polovinu, to znamená, že netypnul ani jedno číslo. O jako si říkal v duchu, tak jsem utřel a výhra je 2,5 mega. Jojky, mojky, toto jsou věci. Stěhuju se na Slovensko, protože já když typnu, tak nikdy nic nevyhraju. Tady je Dragula, ano, samozřejmě, Mr. Rob Zombie na Hey Radio.

Ahoj, tady je Rocky Balboa. Jen vám chci říct, že Kiss Radio je best. Pokaždý, když jdu do ringu, tak si ho naladím a ostatní frajeři slíznou KO. Radio, hej? Rock on air every day.

0: věta, Linda, samozřejmě. A jedna zasraná moucha tady lítá po studiu a nedá mi pokoj a nedá pokoj a nedá, leze po železe, nedá pokoj, až tam vleze. Svíňa jedna. Není to hnus, jak vás taková jedna moucha začne otravovat a vy už jste zabili zatím celou jejich rodinu. Jsem masovým vrahem. To je zase léto.
1: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
0: No jak se to vezme? Metalina mimochodem 25. července bude ve Václavovicích na Rokli, kde přijala hosting, protože Vysací zámek se na to vykašla, řekl, že si jim nechce asi jezdit, nebo něco tam mají, já nevím. No, ale když už máme takové ty teploty, přátelé, tak já jsem minulý týden hovořil, že je lepší pít mlíko než vodu, protože to tělo to lépe v tom horku vstřebává. A našel jsem si na serveru, který napsal, že nás čekají ještě horší teploty až k 50. A ti pitomci nenapsali, že to bude až příští rok, ale ve Španělsku, Itálii a v Řecku. Jo, a já ten článek blbec vždycky četl. No nic, ale tropickým dnům rozhodně neodzvonilo a je proto nutné myslet na dodržování pitného režimu. Chlazené nápoje ovšem nejsou v horku tou nejlepší variantou, to si říkáme vždycky a pořád. Podle polského webu Fakt by lidé měli sáhnout po něčem úplně jiném. A tím nápojem je bylinkový čaj, ideálně mátový, který je velmi oblíbený například v africkém Maroku. Nesmí ovšem být vroucí, pouze teplý. Ten nápoj mám na mysli. Když pijeme tepelné receptory podle deníku Guardian, detekují zvýšení vnitřní teploty a vyšlou do mozku signály k ochlazení, což vede k vyššímu pocení a následně ke snížení tělesné teploty. Tato chladivá reakce je přitom obvykle výraznější a silnější, než je teplo přijaté z nápoje. Naopak chladivý účinek studeného nápoje je mnohem menší, než se může zdát a říká se, že to není zdravé. Tak přátelé, pokud vás to zase popadne, tak si stejně pijte, co chcete, jo, a neposlouchejte mě. Tady vám teď můžu nabídnout Summer Song a Joe Satrianiho.

0: co pak to posloucháte, Kryšote?
1: Rádio, hej, pane veliteli, bude tam pořád s Jirkou Bastou. A to je ale bomba.
2: Co je?
1: Prosím.
2: Říkal jste něco, ne?
1: Nic, nic.
2: Ale ano, říkal jste, to je ale bomba. Buďte slušný. Buďte slušný.
0: I četníci v Saint-Tropez poslouchají odpolední vysílání s Jirkou Bastou.

Severočeský horizont a podivné místo. Zastav se a podívej se, jak to mezi námi vypadá. Zajímavá věta, kterou byste si měli všichni vzít jako svoji mantru nebo svůj nějakou afirmaci nebo něco podobného. Pojďme za muziku. Bývalý bubeník Godsmacku Shannon Larkin reagoval na baskytaristu Nikkiho Sixe z Mötley Crüe nebo Six AM, poté co ho baskytarista na sociálních sítích označil za nenávistníka. Larkin chce znovu oživovat desetiletý spor mezi Mötley Crüe a Godsmack. Tento týden se na videu ve Facebooku omluvil a uvedl, že se chybou dopustil některých poznámek, které nedávno pronesl o používání clicktracků skupinou Mötley Crüe při živých vystoupeních. No a pak vlastně spustil další vystoupení a podobně. Takže vyvolal vlastně mírové jednání, dalo by se říci. Ovšem Nikki Six v současné době je typ člověka, který samozřejmě přežil všechno. Vlastní smrt, že? To asi víte. Viděli jste film The Dirt o této kapele, tak jste museli vidět. Přežil vlastní smrt, nepije, nekouří, nemluví prostě snad ani, já nevím co všechno, ale blbě mluví. On si otevřel hubu na všechny možné strany. A toto už je starý dobrý klasický Mötley Crüe band a jejich hluba v chlapeckém pokoji.

Pouští Bejdunard a skladbička Sunlight na Hey Radio a teď přijde k tomu sportu. Tak co myslíte, který sport bere velké peníze? Skoro každý, že co si budeme nalhávat. No a tady přišel zajímavý mail a já zda to čumím. Já jsem nechtěl věřit vlastním očím, tak jsem to četl dvakrát, možná i třikrát. Zkusil jsem číst i mezi řádky. No, se historicky největší národní turnaj v e-sportu, slyšíte dobře, e-sportu se blíží. První ročník e-sports Nations Club bude hostit Saudská Arábie. Ve hře bude 20 milionů dolarů pro nejúspěšnější hráče. Dalších 5 milionů si pak rozdělí jejich týmy. V přepočtu celkem přes 500 000 000 korun. Česká republika zná své první reprezentanty, mezi kterými nechybí. A poslouchejte, šachista David Navara, nejvýdělečnější český e-sportový hráč Jonáš Saberlight Volek či trojnásobný evropský šampion Matyáš Charlie Orsák. Závěrečná fáze turnaje se pak bude konat od 2. do 29. listopadu v Riádu. To by mohli oslavit 29. listopadu i 84. narození mojí matky, ale oni se na to vykašlou. Já to znám, já to vím, jak to funguje. Jako. No nic, no, tak ale víte, e-sport, jo, pamatujte si, e-sport. Neuvěřitelná věc. 14 hodin 48 minut, tady už jsou švédská partička jedna. Co si půjčila jednu švédskou partičku? A já jsem ozvu v příští hodině.

finští lordi a teď musím říct něco velmi zajímavého. Pro nás starší pány jsou takové 39-leté ženy užitečnou roštěnkou. Jenomže když je 39-letá ženská, si může připadat někdy jako kliška a dostane chuť na mladého hovězího bajíčka na nějaký stejček z toho. No, o čem to hovořím vlastně. 39-letá Jirka dostala u soudu pokutu ve výši 2 700 €, což dělá nějakých 65 000 kaček, za to, že o dovolené na Malorce sexuálně obtěžovala v sauně 20-letého Švéda. To musel být obrovský pitomec. Kromě toho musí žena zaplatit Skandinávci ještě 500 € za nemateriální újmu. Oni se totiž byli nějak v sauně, bavili se, načež žena využila nepřítomnosti jiných hostů a začala se dotýkat genitálií mladého muže bez jeho souhlasu. A Švédí byl údajně říci, že nemá o tento druh kontaktu zájem. Říkal ne, ne, ne, a opakoval to několikrát, jak uvedl server Notice Auris. No prostě zkrátka dobře, všichni chlapi na to čekají a jenom jeden pitomec, který ještě napráší, protože řekne, já on to nechtěl. Budeme jí říkat teda Lola, jo, pro jistotu, a zahrajeme jí písničku, když má takovou újmu.

Maynard Stives hráli svůj song z letošního roku a máme 2. července roku 1994. Ano, přátelé, probíhá mistrovství světa v Kopané a tady třeba můžeme říct, zatímco na mistrovství světa neporažená Kolumbie v euforii vyhlíží souboj s Ghanou, tak existuje nějaký Santiago Escobar a k tomu ožívá právě 2. červenec roku 94 jako nejhorší. Vzpomínáte si vůbec na ten den, co se vůbec stalo tehdy? Ano, samozřejmě jeho pan bratr přesně před 32 lety, tak vlastně v podstatě dal vlastní gól. A oni mu radili, nejezdi zpátky do Kolumbie, nebude to dobré pro tebe. No a bohužel nedalo se svítit, oni ho zastřelili, že? Já to zkrátím, prostě zastřelili ho za to, že nedal gol. A prý tam byla mafie nějaká fotbalová, sazeno bylo a něco podobného. No já jsem to ten nedávno rozebíral s klukama, ale víte co? Nedáte gola, vrátíte se domů a vyjdete z restaurace po večeři s rodinkou a někdo vás odpálí za to. No, u nás by museli zastřelit celou reprezentaci ve své podstatě za ty škody, ale no, nestalo se tak. Já jenom jsem připomněl ten 2. červenec, že mi to pořád evokuje v hlavě, protože mi ho bylo líto, to byl sympatický kolumbijský obránce a no, stalo se. Vzpomínka je vzpomínka a vzpomínat budeme i hudebně na Led Zeppelin a jejich

nejde, bolí to, šmejde. To je úžasný text, civilní obrana. Jednou mě s touto kapelou seznáme, na nějaké akci jsem někde fungoval a chtěli to po mně, já jsem to zahrál a natchnul jsem se. Mimochodem, civilní obrana, u ní se malinko zdržím, protože existuje taková věc, jehož partnerem bude i Radio Hey, Kotel Hellfest, a je to letní open air festival spojený se soutěží ve vaření kotlíkového guláše, který se koná v obci Horní Pěna. No tak Horní Pěna, ten název se mi už teď líbí, jo? Je to nedaleko Jindřichova Hradce. A hlavní letošní hvězdou, kromě civilní obrany, bude třeba například i Arakain. Ale my si o tom něco ještě povíme a pošpitáme si v průběhu třeba příštího týdne. No a teď už půjdeme za kapelou, o které jsem hovořil, že přijde do Havířova. Přijde do Havířova 4. a 5. na místní havířovské slavnosti, kde bude Doro Pež mimo jiné, jo, a další. Ale hlavně tam bude Eclipse a tím je baví. Tím je baví hodně. Tady

slavní východoněmečtí Buddhist a slavná západoněmecká diskotéková skladba od Sandry. Ano, Sandra si tuto skladbičku půjčila. Jo, přátelé, já se na to koukám střízlivýma očima a už další dobu, jak tak pozoruju na sobě, ačkoliv tak nevypadá. Nedávno jsem říkal, že bez utrácení lidí se ekonomika nerozjede. No a teď je otázka, jestli to budou dělat obvodňáci nebo veterina, to nevím, ale mě ty zákony normálně už přestávají bavit. Ale víte vy co, to je jedno úplně. Důležité je, že jsme zdraví, no já ne, to zase blbě. Já už nevím, tak jako víte vy co, já vím, co řeknu. Když to řeknu, tak to zákonitě bude pravda. Čau. Poslední s Bohem. 15.45, co bych tady ještě dal kecel. Bazén čeká, pes čeká na vyvenčení, žaludek čeká na občerstvení. Dámy a pánové, užívejte dále pohody a hudby rádia. Hej, bylo mi ctí a státním svátkem být tady s vámi a doufám, že výběr hudby se vám líbil. Čau.

Kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací, postelí a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Profesionálové vědí, že kvalita barev rozhoduje. Klema barvy. Největší specializovaná prodejna barev a laků v Pardubicích. Klema barvy. Nabízíme špičkové nátěrové hmoty od značek, jako jsou Tikurila, Jup, Het, Remers, Osmo a další. Poskytujeme odborné poradenství a individuální přístup pro profesionály i pro váš domov. Klema barvy. Místo, kde barvám opravdu rozumíme. Hradišťská 407, areál JIP, Staré Hradiště.
1: Zdraví vás Honza Toužimský z kapely Arakain. Rád bych vás pozval 18. července do Horní Pěny na fotbalové hřiště, kde vypukne Kotel Hell Festival. Bude tam spousty dobrýho jídla a spoustu skvělý muziky. Těšíme se na vás, ahoj.
2: MCAR Studio. Váš vůz si pamatuje každý kilometr. Nemusí to ale být vidět. Průhledná ochranná folie od MCAR Studio tvoří neviditelný štít, chrání váš lak před kamínky, škrábanci i každodenním opotřebením. Spolehlivě, dlouhodobě. Chcete změnu? Barevný polep prémiovou folií dá vašemu vozu novou barvu a nový charakter. Bez lakování, kdykoliv vratné, precizní zpracování, materiály světových značek. Jsme na Toužimské 720 v Praze Letňanech. Přijeďte na konzultaci zdarma. mcarstudio.cz.
3: Masters of Rock. Kultovní festival přiváží legendární Halloween slavící 40. výročí. Hvězdného Marilyna Mansona, slavné Arch Enemy, In Flames, Slaughter to Prevail, The Rasmus. Přijede Dirk Schneider z hity Accept nebo Bratři Kavalerovi. Masters of Rock. Od 16. do 19. července u Jelínka ve Vizovicích.
4: Jsi na šrot? To by taky. Jsme Cajda Šrot.
5: Zabýváme se výkupem železa, barevných kovů, elektronického i počítačového šrotu a papíru již od roku 2014. Největší provozovnu máme v Praze 10 v ulici Průmyslová, ale vykupujeme také v Záběhlicích, Libochovicích, Zlatníkách, Neratovicích, Benešově, Rozdělovicích a Teplicích.
4: Cajda Šrot.
5: Více informací najdeš na cajdašrot.cz.

13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štejnberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbařinost. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden, Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například na Rancho

0: Ztrácíte se v džungli právních předpisů, norem a nevíte si rady s čímkoliv v oblasti práva? Proto jsme tady my. Advokátní kancelář doktorky práv Markéty Němcové a jejího vyladěného rokového právního týmu. Ten vás provede džunglí práva občanského, pracovního, rodinného, ale i právem obchodních společností, právním servisem v oblasti nemovitostí či zpracováním právní dokumentace, prohlášení vlastníka a dalších právních služeb. A proč zrovna naše advokátní kancelář? Prostě proto, že máme dlouholetou praxi, jsme vysoce efektivní, disponujeme perfektní znalostí platného práva i soudní judikatury. To všechno dohromady vytváří podmínky pro ty nejkvalitnější rokové právní služby v rytmu nejlepší rokové muziky. AK Němcová, Rígrova 1, Brno Královo pole. Telefon 725 966 221. E-mail nemcova@aknemcova.cz.
1: Svět financí. Opět na vašem rádiu. Rozhovory s finančními poradci, názory a rady skutečných odborníků, investice, bankovní účty, důchodové spoření, zajištění rodiny, pojištění majetku, hypotéky, zkrátka všechno, co se točí kolem vašich peněz. Probereme s finančními poradci společnosti Partners. Svět financí na vašem rádiu. Každé pondělí v 18.30 a ve čtvrtek od 18. hodiny.
2: Bylo 17 hodin. Posloucháte Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Přátelé, kamarádi a posluchači Rádia Hey, tady je Kuba z kapely Grammy. Představujeme vám naši novinku, která se jmenuje Na první pohled a přejeme příjemný poslech.

0: dvoudenní hudební festival Denver Fest. 3. a 4. července Farma Pálava v Mikulově. Denver, Pokáč, Poletíme, For People, The Gardeners a další. Moderuje Tomáš Matonoha. Přespat můžeš přímo ve Vinohradu a udělat si svýho malýho vinaře. Bohaté občerstvení z farmy Pálava. Prvotřídní vína od vinařství roku Vican. Pivín, co ti stáhne kyselinku. Zažij místo, kde se natáčel film Bobule a seriály Vinaři a Pálava. Potkej své oblíbené herce. Pozor, omezená kapacita vstupenek. Nakupte včas na denverfest.cz. Akcí podpoříme malého Náška z Dolních Věstonic, který trpí autismem. Ve spolupráci s oblastní charitou Břeclav. Denver Fest, 3. a 4. července, Farma Pálava v Mikulově.
1: Bylo 18 hodin. Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: 5, 4, 3, 2, 1. Startuje pořad Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.
7: Dobrý den, já vás tady opět vítám a máme tady zase znovu našeho významného hosta, jmenuje se Ondřej Hatlapatka, je ze společnosti Partners, je to pan ředitel a dnes si budeme povídat o takovém specifickém tématu a říká se mu kyberpodvody ve financích, takže dnes se máte opravdu na co těšit. Kyberpodvod. Spoustu lidí neví, co to vlastně znamená, co to, kam byste to mohli zařadit, ale my se na to zeptáme Ondry, protože v tom světě financí se tahle ta věc pohybuje také.
8: Nejen věc, ale i já. A já jsem se proti tomu rozhodl bojovat. A celý loňský rok jsem vlastně tomu věnoval, té osvětě, právě až už skrz podcasty, média, různý zprávy a tak dále. Sežel jsem se psát články a trošku dělat tu osvětu, protože to bylo velmi opomíněné téma. Nicméně dneska asi se o tom poměrně hodně mluví a to je dobře, takže asi se něco stalo v té republice, že se to začalo řešit. Krom toho, že se stalo teda to, že pár hezkých milionů se odstranilo z účtu klientů právě díky těmhle kyberpodvodům. My jich dneska máme několik, pozor na to, vážení posluchači, jedním z takových nejčastějších je například posílání e-mailů, které vám přijdou a tváří se, že posílá ať už nějaká třeba rozvozová služba nebo řekněme, já nevím, banka a chce po vás dovyplnit nějaké údaje, aby vám mohli něco doručit a podobně, tak tady tím dovyplněním těch údajů, tím proklikem toho odkazu v tom e-mailu už si k sobě vlastně pouštíte do počítače nebo do toho stroje něco, ať už je to nějaký virus nebo nějaký prostě jiný program tohoto typu, který vám začne číst data a pak už jenom vidí, co kde vyplňujete. Další z takovýchhle podvodů můžou být úplně stejným způsobem napsané SMS zprávy, že například celní úřad něco zadržel a potřebuje doplatit 50 korun, aby vám to mohl poslat a podobně a vy opět jdete, pošlete, no a tím oni se dostanou opět k vašim datům a dokážou to dál. No a potom takovým asi největším problémem, který v minulém roce běžel ve velkém, byly právě telefonické podvody, které byly nahrány na ty klienty úplně šíleným způsobem, kdy se snaží právě ty klienty dostat pod obrovský tlak, pod ten časový pres, kdy musíte jednat rychle, musíte se rychle rozhodnout, protože vám přece někdo vykrádá účet a oni vám volají z té banky, aby vás ochránili a potřebují od vás v rychlosti nadiktovat nějaká data, aby vám ten účet mohli zablokovat a pomoct vám a podobně. A tímhletím tlakem vlastně na ty lidi působí, věřte mi nebo ne, 2 z 10 určitě takhle chytnou.
7: To je velmi zajímavé. A co byste, Ondro, doporučil, na co si dávat teda největší pozor při takových podvodných e-mailech nebo SMSkách, případně telefonech?
8: Když už ten e-mail otevřu, tak se ještě asi úplně moc toho nestane. A když ho otevřu, tak se dokážu dostat samozřejmě k údajům. Například k e-mailové adrese, ze které to bylo posláno. A tady máme vyhráno. Stačí si rozkliknout a podívat se, kdo mě píše tenhle ten e-mail, který je sice s nádhernou grafikou a patičkou rozvozové služby, ale zjistím, že to jde z nějaké adresy, která je psaná kliky, háky, ne-li domečkovým písmem a tam je naprosto jasné, že je to prostě špatně a že nikdo mě depa nepíše určitě z nějakého e-mailu nesmyslného a chce po mně data. Stejně tak i z banky, když se mně to zdá jako divné, že by po mně banka chtěla mailem něco takového, rozkliknu si jednoduše adresu, ze které tento mail jde, a tam hnedka okamžitě jsem schopný poznat, že je to špatně. Stejně tak u těch SMSek většinou se tam nachází gramatické chyby, nesrovnalosti, anebo samozřejmě sakra víte, že jste si nic neobjednali a že vám žádný balík přece nejde a už vůbec ne přes celní úřad, tak proč byste měli něco někde doplácet a něco takového dělat? No a u těch telefonů, tam už to bobe je úplně jiná hříčka samozřejmě náhod a vašich nervů, protože oni s vámi hrajou velmi vysokou hru, jsou na to trénovaní ti podvodníci a je to o tom, jak na to zareagujete, a tady já mám asi jako možná za sebe vždycky nejlepší dvě doporučení. První je, když po mně někdo něco chce, a teď pozor, banka většinou, ve většině případů po vás skutečně nic nechce, nikdy se nestane, že volá banka, chce po vás údaje nebo tyhle ty záležitosti, bacha na to. Když už volá, tak se vás ověří úplně jiným způsobem. Tady je to dané jinak, a tady, když vám takhle někdo volá, tak můžete udělat dva způsoby. Buď to ten telefon zavěsím a vytočím zpátky oficiální infolinku banky, kde se nechám propojit na někoho, kdo mě volal. Pokud mě opravdu volal, tak mě spojí, pokud ne, tak jsem zabránil podvodu. A nebo při ověřování, to je ten druhý způsob, jak se tomu chránit, můžu udělat to, že řeknu například špatné datum svého narození, a pokud mě ten podvodník naproti to odkýve, řekne ano, v pořádku, jdeme dál, teďka vaši adresu, tak řeknu žádnou adresu, mějte se, nazdár, jste podvodník.
7: Výborně, tak to je, myslím si, dobrý návod, a pro nás je to návod, abychom si pustili písničku, abychom se zamysleli nad tím, jak těm podvodníkům dát pěkně za uši.

0: Já se opět zdravíme zpátky tady s Ondrou a já bych měl dotaz, protože teď hodně rozšířená záležitost jsou nějaké ty obchody přes internet. Lidé často nakupují přes internet z různých internetových obchodů a tam probíhají karetní transakce přes internet. Myslím si, že je to taky taková riziková skupina. Mně se to taky stalo. Ondro, jakým způsobem se bránit?
1: No tak podvod karetních operací na internetu už je asi starý jak lidstvo samo, bych řekl, to byl možná jeden úplně z prvních, protože samozřejmě pokud už někde platím na internetu kartou a já ji tam dám, tak už tam někde zadávám ty svoje údaje. Aby ta karta proběhla, tak tam musím zadat úplně naprosto všechny údaje. No a teďka samozřejmě, jak já vím, že ta brána je zabezpečená, samozřejmě velké známé e-shopy, tady působící třeba na českém území, tak tam je to jasné, tam prostě to zabezpečení mají velké, ale i tak můžu mít v počítači už nějaký virus někde z minulosti, který mě tohle všechno čte a na pozadí to umí někomu poslat. Dokonce mimochodem nemusíme chodit daleko, ono stačí jako platit v pofiderném obchodě, kde pípnu svoji platební kartu nebo ji vsunu někde do bankomatu v zahraničí. Jsem takhle jel jednou ve Španělsku po ulici a tam takhle byl bankomat a já říkám, ten je úplně přesně jak z titulní stránky příručky, kam nestrkat platební kartu, jako. Jo, tam prostě jsou magnetické čtečky, udělané věci, aby to někdo skopíroval a pak už má vaši kartu a může s tím běhat po světě a platit a může platit tak malý částky, že to nepoznáte, jo. Jsou prostě čínské obchody, na kterých zaplatíte kartou a oni pak prostě po té autorizaci té karty si s ní nadále berou po 10 korunách, po 5 korunách, sem tam a toho si ten člověk úplně běžně nevšimne. Takže na tohle pozor a skutečně ty podvody v tomhle běží ve velkém. Na to je nejlepší zbraň vlastně, jak bojovat proti takovým podvodům, je jednorázová virtuální platební karta. Například od naší banky.
0: A jak to takhle funguje?
1: Je to jednoduché, já si vlastně pro tu platbu vygeneruju platební kartu v mobilním bankovnictví, všechny údaje z té platební karty tam zadám, zaplatím a jakmile ta transakce proběhne, tak ta karta se rozplyne a přestane existovat. Tudíž jakákoliv další transakce už z té karty není možná a mně se tam vygeneruje mezi tím nová na další nákupy a můžu ji zase použít dál.
0: To by určitě ale naše posluchače zajímalo, kolik taková karta virtuální stojí.
1: Nestojí vůbec nic, dokonce v základním balíčku, který je u naší banky zdarma, je v tuhle chvíli úplně automatické, je to vlastně služba, kterou dáváme našim klientům pro to, aby právě mohli bezpečně nakupovat.
0: Děkuju a ještě bych chtěl upozornit, to se stalo mně konkrétně, kupoval jsem dálniční známku na Slovensko, kde byla uvedená cena 297 korun a přitom, když jsem chtěl platit samotnou platbu té známky, tak jsem měl uhradit částku 297 ne korun, ale eur. A to se tvářilo, že to je normální stránka pro prodej dálničních známek. Existuje na tohleto nějaký recept?
1: No, pořádně číst, co odklikávám, jo. Pozor na to, tady tohleto, ta změna té měny před koncem a podobně může opravdu zahýbat vaším účtem a je to jenom o pozornosti vás a skutečně jste asi, Bobe, natrefil na nějakou podvodnou stránku a ne tu oficiální. A právě u dálničních známek se to stává dost, ono, když cestujete po Evropě a hledáte si narychlo dálniční známku, já nevím, do Slovinska, tak vám to najde asi 4 portály, z čehož jeden je správně, jo. Tak už si říkám, asi by s tím Slovinci něco měli dělat. Ale vy jste narazil na jinou věc a to je to, že když někde platím kartou takhle zahraniční kurz, tak mě to dokonce udělá nějaký přepočet a já si říkám, teď to přece vůbec nesedí, teď ten kurz je úplně někde jinde. No je to jasný, protože když mě ten kurz přepočítává ta zahraniční banka nebo společnost nebo takhle, tak si vždycky k tomu dá nějakou velkou marži. Úplně stejně, když platím jakoukoliv libovolnou platební kartou tady z České republiky a myslím si, jak je to strašně super, protože přece platby v zahraničí mě píšou, že mám zdarma, tak je to taky fajn, ale oni mě k tomu středovému kurzu dávají velkou přirážku na vlastně na tu kurzovou směnu. Právě to je ten jejich poplatek, který si berou pak v té směně. No a tak jsem se naučil taky používat prostě partners kartu zahraničí a používám naší banku, protože tam ten kurz je středový, žádné přirážky k němu nejsou, takže mě úplně jedno, jestli platím svoji kartou v Americe, anebo prostě v Itálii, anebo v České republice, ale já k tomu žádné přirážky nemám a to je taky super.
0: Tak to je skvělé, já dnes odpoledne si hned poběžím pro kartu partners a vám to doporučuju taky. Teď si dáme zase písničku.
2: Svět financí. Svět financí vám přináší ty nejzajímavější rozhovory se skutečnými finančními poradci na téma bankovní účty, pojištění majetku, zajištění rodiny, hypotéky, důchodové spoření nebo investice. Svět financí.

0: Já zase přivítám Ondru tady ve studiu, my jsme se po písnici zase setkali a teď se zeptám na takovou otázku, která se týká takových rizikových skupin, protože samozřejmě nejenom nás, lidi v produktivním věku, oslovují tihleti podvodníci, ale také oslovují děti a seniory. A já se zeptám, jestli je nějaká obrana nebo nějaké poučení pro tyhle ty skupiny věkové, kterým bychom mohli doporučit, jak se chovat.
1: Začneme těmi seniory, Bobe, tam totiž jako jediná ochrana je, babičko, prosím, neber cizí čísla, ale ono to úplně nefunguje. Průšvih je, že samozřejmě tam ty podvody jsou trošičku jiné. Oni se snaží z těch důchodců vylákat ty jejich peníze a lákají je přes ty vztahové věci nejčastěji, protože důchodci moc úplně internetové bankovnictví nemají, takže buď musí zajít do banky a někomu ty peníze odeslat nebo vybrat z bankomatu. A tam už ale musí mít nějakou důvěru, takže oni se naučili právě těm důchodcům volat a tvořit s nimi ten vztah, dávat jim tu naději toho přátelství nebo možná třeba i nového mileneckého vztahu. A divil by se, Bobe, jak to jako vypadá v reálu. Normálně ty příběhy nám teďka na bankovní asociaci říkali, co se skutečně děje, a skutečně nějaká paní dokázala poslat 150 tisíc člověku, který zavolal a řekl, že zapomenutý kosmonaut NASA je v kosmu a je jediný číslo, na který se dokázal dovolat jako nějakou náhodnou kombinací tamhle ze stanice, a potřebuje peníze na to, aby se vrátil zpátky, a takhle si s ní párkrát volal, vyznal jí lásku a ona mu poslala peníze. Jo. Takže i takovéhle věci se dějí a prosím vás, chraňte skutečně ty důchodce, které máte kolem sebe, upozorňujte na ty věci, že takovéhle jsou. Oni nevyrůstali v době těchto podvodů. Oni jsou důvěřiví a skutečně ti parchanti na to dneska hřeší a snaží se prostě podvádět a snaží se jako získávat si tu důvěru u lidí, kteří skutečně ještě věří lidem, jo, a to je špatně, no.
0: To je škoda, ale je to tak, musíme to konstatovat a musíme tyhle ty naše seniory bránit, a já jsem moc rád, že jste to řekl, že se touhletou cestou lze bránit, a musím doporučit všem seniorům, aby si opravdu dávali pozor. A co ty děti?
1: No, tak u dětí, ale tady se teďka všichni vybavili ty malí na tom písku, ale ono to není. Takhle na písku jsou těmi obětmi naopak ty matky, které tam jsou s tím kočárkem. A nebo právě děti ve věku, kdy už můžou mít svoje vlastní číslo účtu, svůj vlastní běžný účet. A teď pozor, tady se dostáváme skutečně do věcí, která minulý rok byla velmi moderní. Takhle přiběhne někdo před školou za dítětem staršího věku, 11-12 let, že když už ty účty většinou ty děcka mají. Strčí mu 2000 do ruky a řekne, prosím tě, já potřebuju pomoc, tady máš 2000, já to potřebuji nutně odeslat, manželka je někde, potřebuje servis zaplatit, nebo odtah auta, nebo je ve firmě, já musím poslat, mám velký problém fakturu, teď to nefunguje, nejde mi bankovnictví, nefunguje mi mobil, dívej, já to potřebuji nutně poslat, jinak bude problém, manželka se od někud nedostane a tak, já potřebuji, když tam pošleš 18, tady máš 2000, 200 jsou tvoje za to, že jsi mi pomohl, děkuju. A ti mladí samozřejmě, jo, vidí tu sílu peněz, pošlou to a je hotovo, ale tím se vlastně stali takovým bílým koněm pro přeposlání peněz a pro vyprání peněz, protože v tuhle tu chvíli naprosto zcela regulárně pereme špinavé peníze, kdy touhle metodou se takhle napadají opravdu mladé skupiny, kteří tomu nerozumí, nechají se nalákat, anebo právě třeba ty matky na tom písku, které jsou tam s těmi dětmi s kočárkem a jsou rády, že se takhle přivydělají 200. A teď pozor, i když toto dítě dělá nevědomky, tak vlastně páchá trestný čin.
0: Tak to je hodně, hodně vážný a myslím si, že jsem moc rád, Ondro, že jste tohleto zmínil. Dá se ještě doporučit něco těmto skupinám na to, aby vůbec se s takovými lidmi, neříkám nebavili, protože ty lidi je oslovují a jsou takový vtíraví a podobně, ale jak se bránit vlastně? Je na to nějaký recept?
1: Tak první věc je prevence v podobě toho, že se o tom budeme vůbec bavit, že jim budeme říkat, že takové věci se dějí, já se svými dětmi sám o tom hovořím, říkám, dívej, může se stát, že za tebou někdo přiběhne, nesmíš prostě tyhle ty peníze přijmout, nesmíš už je vůbec jako přeposlat nebo posílat a tak dále. A druhou ochranu, kterou mám, víte, jak to je, můžete říkat těm dětem, co chcete, a pak v finále může být úplně jiné. Zalité sluncem skvělá zmrzlina a podobné věci, a vždycky se to dítě nechá zmanipulovat. Prostě ať jak je, tak můžete doufat, že jste udělal dobrou výchovu, ale vždycky prostě se nějaké věty typu si chtěl jsem tati opravdu pomoct najdou. No a tak druhá pojistka, kterou mám, je, že ten účet, který mám prostě pod Partners, tak má i moje dítě jako dětský účet, a když chce odeslat platbu ze svého účtu, tak já ji ale musím autorizovat. To znamená, já mu ji musím povolit a v tu chvíli vím, že se děje něco nekalého, já mu ji zamítnu a tam ta ochrana je skutečně jako perfektní, takže dětský účet u Partners za mě může velmi, velmi pomoct právě s tímhle podvodem.
0: Tak přátelé, doufám, že jste si z toho nevzali příklad, že si nevezmete ty 2000, tatínek nepošle těch 1800 a nenecháte si ty prací peníze u sebe. To jako jenom jsem chtěl dodat. Ondro, ještě než se rozloučíme a pustíme si písničku, chtěl byste ještě k tomuto tématu něco nám říct?
1: Pojďme bojovat. Pokud se vám rozsáz něco takového opravdu stane a máte pocit, že vám někdo takhle volal, že jste byli obětí podvodu, tak první věc, kterou dělejte, je, že zavoláte obratem do banky, necháte si zablokovat účet anebo bankovnictví třeba k účtu, u kterého máte pocit, že jste skutečně mohli říct nějaká data a než jste zjistili, že se jednalo o podvod. A druhá věc, vytočte policii České republiky, kde nahlásíte, že se toto stalo, nahlásíte telefonní číslo, předáte jim kontakt. Čím víc takhle budeme bojovat, čím víc na to budeme upozorňovat, čím víc pochopíme, že tyhle telefonáty jsou podvod a my si z nich začneme dělat srandu, tak tím dřív to ty blbce na druhé straně přestane bavit. Takže mám opravdu i klienty, kteří už dneska v tom hledají zábavu, čekají, když jim takhle někdo zavolají, a tahají je za nos, naopak obráceně, jo, skutečně si z nich dělají legraci, ale to už jsou vědomělí lidé, kteří tohle vědí. Prosím vás, když se vám to stane poprvé, někdo na vás tlačí a tvrdí, že je z policie a že vám volá, pozor na to, oni umí dokonce kopírovat telefonní číslo, které se tváří na vašem mobilu, že vám skutečně volá třeba policie, nebo že vám volá vaše banka. Jo, oni umí si ty brány už jakoby skopírovat, takže vy podle tohohle to určitě nezjistíte, jestli je to podvodník nebo ne. Jo, ale když už ten hlas je povědomý, má lehce východní nádech, když už prostě víte, že ten tlak je obrovský na vás v tom telefonu, banka nikdy netlačí, to si zapamatujte, nikdy netlačí, tak si s nich udělejte srandu, podržte na tom telefonu. Možná tím zachráníte někoho jiného, koho by v tom volném čase, kdybyste jim to típli, tak by z nich vytáhli data a vy jste mu právě třeba zachránili peníze.
0: Tak to byla skvělá rada na závěr. Já moc, Ondro, děkuju. Já jenom chci dodat, že pokud byste chtěli být k sobě hodní a, jak se říká, musíme si pomáhat, tak nejlepší je to se společností Partners, protože tam opravdu se nemusíte bát toho, že byste o své peníze přišli nebo že by vás o ně někdo chtěl okrást, pokud si to nespůsobíte sami. Takže já moc děkuju Ondrovi za to, že přišel tady mezi nás, a že nám povyprávěl o tom, jak si dávat pozor na tuhletu záležitost. Bylo to dneska takové detektivní, já za to moc Ondrovi děkuju, přeju mu krásný den, ať se mu podaří prázdniny, ať na dovolené se mu nestane žádná nepovolená transakce.
1: Díky, díky moc a všichni posluchači, mějte se krásně, užijte si léto, užijte si volno, dovolenou a dávejte pozor na své peníze.
0: Děkujeme, mějte se krásně, nashledanou.

0: 13. ročník. A kdy? 10. a 11. července. A kde? Český Štenberg, tábořiště u Karla. Dvoudenní festival a motosraz Barbaři Most. V pátek zahraje Sputnik, Iron Maiden Revival, Ocelot, Detonator. V sobotu například Milančok Bypass, Alžbeta, Headfire a další.
1: Rádio Hej. Rádio Hej. Zůstaň s námi na Hej. Na Hej.

0: Hezký a příjemný večer. A hlavně...
1: Hezký a příjemný večer.
0: Tak ještě jednou, hezký a příjemný večer, hlavně teda spíše odpoledne. Máme tady starý desky, je čtvrtek, to znamená, že i první desky starý prázdninový, co bychom si mohli dát jako odebírák podvečera prázdninovýho, notabene ještě prvního teda prázdninovýho podvečera, se starýma deskama teda. Tak já vyberu píseň s Bobanem Friedlem, kterou hrajeme jen a jen o prázdninách. Tak jí dáme, no, pak se dáme do toho kalendáře. Mělo by to jet.

Tak to bychom měli Boba Friedla jako odevírák prvních prázdninových starých desek. A dáme se do kalendáře. V roce 1932 a to 2. června se narodil Valda Matuška. Tak ho připomeneme velice hezkou verzí, teda předělávkou, velice hezkou starý irský lidový písně.

Loch Lomond je známý jezero ve Skotsku. Co tady máme dál? 1934, 2. července se narodil Tom Springfield. Tom Springfield, ten hrál v The Springfields a taky v Seekers. To byla docela víceméně svýho času známá kapela, ale dneska už po ní ani pes neštěkne.

Já si pamatuju, že za bolševika někdy začátkem 70. v nějaký kavárně byla hrací bedna a tam byla tahle deska. Jo. To působilo jako zjevení z jiné planety v té době, začátkem 70. let. Co tady máme? 1937, 2. července, se narodil správně, jestli jsem neříkal června zase, 2. července tedy, se narodil David Palmer, nebo taky D. Palmer, to je celkem jedno, se mu říkali obouma jménama, nebo oběma jmény, ale každopádně je to Jethro Tull.

Tak to bychom měli Jet Routal. Jinak pak Hergot samý starý Jatumy, jo, to jsou pamětníci, 1939, 2. července se narodil Paul Williams. Paul Williams, to jsou jak jinak než Temptation. To byla formace pěvecká, teda mužská přímo, a fakt byli dobrý.

Jinak ta pěvecká formace, jo, ta byla ozdobou společnosti Tamlava Town, která vydávala černé umělce většinou. A fakt dobrý, no. A Temptation. Pak tady máme rok 1941. 2. července se narodil William Quest. William Quest jsou Gladys Knight and the Pips. Taková trošku zvláštní kapela, ale dělalo takovou dobře propracovanou muziku. Už se to muselo nějak trošku vnímat. Jo, fakt to bylo dobrý, no.

máme tady jedny narozeniny a nebudete tomu věřit. Máme tady narozeniny holčenčí, takže datum nebude. Dneska by oslavila narozeniny ve čtvrtek 2. června Ivone Přenosilová. Co bychom si zahráli? Čekáte Roň slzy nebo Tak prázdná, nebo já nevím. A tak to určitě. To hraju v každém rádiu. Já vám pustím, my vždycky pouštím nějaký ty neobvyklý věci, jo. Já vám pustím píseň z doby, kdy teda už byla na svobodní Evropě, snad ještě jako externistka, a Karel Kryl pro ní napsal píseň, která se jmenuje Fešák. Je to hezká věc, je to šanson, dá se říci, a ten krylovský rukopis, ten z toho přímo svítí, jo. Tak jo, tak si to dáme.

tak tuhle věc na málo kterém rádiu uslyšíte, jo, to natočilo to snad jako živák už u nás po listopadu, když tady byla. Tak, co tady máme dál? V roce 1949 se narodil Roy Bittan. Roy Bittan, mezi přáteli nazývaný profesor, narodil se 2. července. Takže profesor a hrál teda ten profesor s Bruce Springsteenem.

Tak to byl Bruce Springsteen se svojí partou, jinak teda hrál tam ten Roy Beaton. Ani jsem nezjistil, na co hrál, ale má to celkem vedlejší. Nebo jsem to zjistil z desky, ale už jsem se na to zapomněl. No tak to se taky stane. V roce 1953, 2. července, se narodil Mark Hart. Mark Hart, ten má na svědomí dvě kapely, ve kterých byl. Vyberu jednu, zkusíme třeba Supertramp. Myslím, že je to předělávka velkýho velehitu Taste of Honey. Nevím, ale myslím, že to bude ono.

Tak to bychom měli Supertramp, jinak bylo to pochopitelně ta stavaný. Já jsem to slyšel jednou v nějakom Nobel podniku v Praze, to hráli jako v kavárně, jo. No, bože, to byla utahanina. Já jsem s toho měl malé osypky, když jsem to slyšel. Takový, jo, taková kavárenská, takový kavárenský cajdák to tam hráli. Ona to, když se to udělá dobře, tak je to, no to taky v originále je tak trošku jiný, ale tady je to takový, do té černé muziky to tam sedne, jo, to je hezky to udělané. Takže to bychom měli Supertramp, a pak tady máme rok 1954, to se narodil Pete Birkert, vlastním jménem Patrick Martin Kusek. A to jsou Bombtown Rats, zajímavá kapela, my si pustíme od nich píseň Nemám ráda pondělky. Tato píseň je zdánlivě veselá, ale moc tam v té písnice toho k smíchu není, jo. Je to ten, pojednává o takovém fenoménu současné Ameriky, když někomu šíbne v palici a na ulici postřílí hromadu lidí, no tak. No, tohle to je právě o jedné dívce, která tohle to provedla a na dotaz vyšetřujícího soudce řekla, že nemá ráda pondělky. No. Amerika je skutečně země neomezených možností.

1956, 2. července. Elvis Presley vydává písně Hound Dog a Don't Bell Crew. No, Don't Bell Crew bychom mohli, protože Hound Dog jsme hráli včera, takže jako blbý hrát stejnou věc s Elvisem Presleym ve středu a pak ještě repete ve čtvrtek. Tak dáme to Bčko toho singlu, no. Ať je nějaká legrace.

Dobrý. Pak tady máme rok 1962. Jimi Hendrix opouští armádu 2. července díky zlomenému kotníku, který si pochroumal při seskoku padákem. No tak to je prda tohle. Jo? Normálně to se furt tato ta verze cpe, jo? Přitom to vůbec to není pravda. Jo? Jimi Hendrix, protože všichni, kdo jste byli na vojně, notabene skákali jako parašutisti, tak jste si třeba mohli zvrknout kotník, to se stane, to je jedno, dvě, že jo, třeba vítr při seskoku větší, trošku to cvama švinkne a je to, ale tady jde o to, že víte, jak to na vojně chodí. Na marotku, tam mu to zrengénujou, dají do škrobáku a řeknu tak, hele, Jimmy, za 14 dní se budeš hlásit útvaru a nazdar bazar, jo. Takže kotník by asi neprošel, kdyby teda vyloženě, by si nohu nerozsekal úplně na mraky, jo, přitom se skokut pak možná snad. Ale tady bylo to, že Jimi Hendrix využil jedné věci, která americký armádě zabírá na 100%. Jimi Hendrix si nastudoval, protože on se prohlásil za homosexuála, jo, a jenže to není tak jednoduchý říct, že já jsem jako na hoši, že jo, to jako doopravdy, tak to by dovedl každej. On si nastudoval taky, že psychotesty okamžitě následují, velice tvrdý, a když se jedná o armádu. A tam jsou odborníci, kteří na to přijdou. A on to tak nadřel, ty psychotesty, že prošel tím a byl de jure uznaný za homosexuála. Já vím, co to znamená, teda ne, že bych byl homosexuál, ale vojně jsem se vyhýbal taky a dotak jsem to ne na modrou, to se mi nepovedlo, ale dotak jsem to na měsíc a půl na vojně a pak někde u pracovního vojska, kdy se stavěli nový Dolní Kralovice, jo, a taky jsem studoval, jeden kamarád medic mě nosil skripta ze soudní psychologie a psychiatrie, že jo, tak jsem to po večerch musel jsem to hned do pondělka vždycky vrátit, když šel do Prahy. Teď se dneska se to může říct, jo, ale před převratem ne, protože to bych šel okamžitě sedět. Jo, a mělo to taky svoji stinnou stránku, ne, že bych měl ty 4%, to tady jako rozhodně ne, to jako nehrozilo, ale chtěl jsem si udělat řidičák na motorku a mohl jsem se ho udělat až po roce 89. Protože pak jsem mohl doktorovi říct, jak to vlastně s tím... Jo, já jsem jako dělal jako mešuge, že jsem těžkej, jo. A, no, takže tady vidíte, že ono to s tím odpíráním vojny taky není sranda. Ale my si zahrajeme Jimmyho Hey Joe.

Dobrý, tak to byl Jimi Hendrix. A jak jsem říkal, šířila se tato pověst o tom kotníku, i když jako je to naprostá blbost, protože měli říkat, no ale to se zase v Americe neříká v televizi a rozhlasce, že jo, takovýhle věci. No. Ale no, hlavně, že se vyhnul té vojně, jo, to je... Já jsem taky rád, že jsem se vyhnul té vojně, ale jak říkám, do roku 89 jsem si mohl zajezdit tak na polní cestě u nás v městem. Každá věc má svoje pro a proti. Ještě bych tady měl rok 1963, bych si vám dovolil nabídnout, a to se narodil Oldřich Neumann, mezi přáteli nazývaný Golda. 2. července se narodil v 63. To je znouzecnost. A to je prodlžek z hudebního kalendáře na 2. červenec všechno.

0: Bylo 20 hodin. Posloucháte Hey Radio.
1: Full time rock for you. Radio Hey. Radio Hey.
2: Já tady mám jedno přání, který velice rád zahraju, ale zahraju ho až potom, co najdu desku. To znamená, že se musím vypravit ke skříni s deskama. No je to, mám s tím trošku problémy, no, ale nějak tam dojdu, jo. Bude to výprava úplně, no, ale nějak tam dorazím. Takže mezi tím si dáme Davida Gilmoura, a tak pro potěchu ucha, Wish You Were Here z jeho solového koncertu, myslím, že v Pompejích, a pak se uvidí. Mám tady přáníčko, jdu to připravovat.

Písničku pro Pepu už hledám, ale ještě chvilinku, jak říkám, do té Almady mi to dneska trvá, pro mě je to výlet jak na kraj světa, jo, přes tu jo, napříč. Tak zatím ještě tady vemu Vladu z Frýdku místku našeho stálého posluchače a ten dává Hanu a Petra Urlichovi píseň Skleněné báně, to je tuším ještě s Vulkánem dokonce.

Tak se podíváme na to psání, teď už jsem se vrátil teda z výpravy ke skříni. Musím vždycky si vzít hůl, jo, pod francouzskou. Je to složitý, ale tak. A mám tady Pepu, přání od Pepy, že by rád Johnnyho Cashe, Ring of Fire. Zdravíme Bóďu a všechny jeho nejlepší kamarády ve vězení v Ostrově. Moc děkuje Pepa a Mája, přejeme všem pohodový večer. Takže chlapci, tohle je speciálně pro vás, Ring of Fire. Jinak zajímavost je taková, že když to hráli na nějakom koncertě společně s June Carter, to byla jeho partnerka, tak právě při téhle písničce jí veřejně řekl, že si ji veme za ženu. Jo? A to teda tam týhle hrávce tady není, protože to je snad studiovka. Ale jako byla to velká sláva. A June Carter dojetím plakala. No vidíte to, jo, abych to neokecal už. Tak tady to je.

0: fire, the ring of fire.
1: Jinak June Carter tam slyšíte, jak jsou tam ty děvčata, ten sbor, jo, taky tam, jak to tam podmalovávají. Tak ještě zdravím Pepu a kamarády. Marcelka z Pražský kotliny, zdraví naši stálou posluchačku v Pražský kotlině. Našel byste a zahrál nějakou písničku od skupiny Synkopy 61 s radostí pro Marcelku vždycky? Já jsem vybral Balón. To vyšlo někdy v 70. na malom LPčku, na takzvaný 25. A je to hezký docela. Tak to dáme. A je to málo známý, moc se to na rádiích nehraje. Tak zdravíme do Prahy Marcelku a pouštíme.

Tak to byly Synkopy a Balón z půlky 70. let a máme tady Milana a Radku z Jablonce. Deep Purple, Child of Time. To je taky starý, je to ostatně i hezký. Zdravím do Jablonce a posílám.

Já teď najdu pro Tomáše Zubrnickýho dívku z Kamene. Doufám, že ji máme. A nesmím zapomenout, pozor, na paní Editu. A paní Edita zavolala a říkala, jestli by nešli Smoky. Já věřím tomu, že by šli.

Dobrý, tak zdravíme paní Ivetu a pak je tady Pavel Sopot z Polska, to doufám najdu, ty Pink Floydy a co tady ještě máme? Máme tady toho Tomáše Zubrnického. Dobrý večer, jen doprosím o zahrání týhle už opravdu fousatý věci s Leškem Semelkou. Tak to dáme, no, díky moc, s pozdravem Tom. A já posílám píseň.

Dívka z kamene, Blue Effect a Lešek Semelka. Mám tady Tomáše ze Zubrnic, to jsem hlásil, zahráli jsme mu, a je tady Pavel ze Sopot z Polska. Na rádiu, hej, neuslyšíte žádné pohádky. Ano, jasně. Tak. Pohádkové píseň o Gonku z Barterovej doby od Pinka Floyda. Tak to zkusíme. No, je pravda, že na rádiu, hej, uslyšíte spoustu zajímavých věcí. To jako jo.

Pavel se sobotu měl krátký, jen dvě minuty a něco, tak mu přidáme, protože rádi přátelům dáme bonus navíc. Co bych mu dal? Zahraju mu desku, kterou jsem koupil kdysi dávno v Ostrodku kultury polskej, tedy v polském kulturním středisku, ano, a byla to kapela Gone. Tak zdravíme do sobot ještě jednou.

Tak to bychom měli o závod s Ďáblem. Jinak nahrál a zpíval to taky s kapelou Samuel s Mickey Volek. Snad to tady někde mám, jo. To mohli zahrát. Roková zóna Srdečany by ráda slyšela Wishbone Ash. Co bychom klukům vybrali? Jako Wishbone Ash. Třeba My Guitar. To je z takového speciálního alba, který se jmenuje Engine Overdrive, nebo Engine Overheat. Jo, takový automobilově závodní LP je to. Tak zdravíme do Srdečan, do rokový zóny.

Tak, milí přátelé, a máme tady Františka Webera ze Sedlece. Chtěl by slyšet Olympik a ulici. Ulici to... zastavit desku, to je důležitý. Ulice je stejnojmenný album, poměrně velmi dobrý. Tak to pustíme. Musím najít ten vinyl. Najít tu drážku správnou. Ahoj kamaráde, prosím, zahrajte tu skvělou věc, kterou jsem fakt dlouho neslyšel. Mám k nám na altán do Sedlce Karla Vivary pro mě a mou Karolku. Ať se nám vše podaří tak, jak chceme, a díky zdravíme všechny, František ze Sedlce. Tak a hrajeme, snad to půjde, no? Doufejme, snad jsem se trefil, ono to jako není sranda, že do toho vinilu to tam naštimovat na ten správný začátek, ale vypadá to, že to půjde. Tak vydržte mi chvíli. Tak vypadá to, že jo, nebo ne? Tak ještě chvilku, snad jsme, doufám, nevypadli. Tak už by to mělo jet.

Tak to byl Olympika ulice, ještě tady máme chvilku času, já se podívám, co to je, jestli tady vyšmejdím nějaký přání. Vydržte mě chvilku. No přání je tady hodně. Ale... Jinak Pavel ze Sopot chce o závod s ďáblem a to jsme hráli. Jo, Martina z Českého ráje, Boba Dylana, zkusíme Klepu na nebeskou bránu, to bychom mohli mít a to bychom mohli i stihnout. Tak mě vydržte chvilku, je to taková trošku improvizace, tak vydržte, napište, napíšeme. Bob Dylan. Tak, a už bychom to tady měli mít. Doufejme, že nám to malinko asi přetáhneme. Ale myslím, že ne. Tak jo, tak zdravíme Martinu z Českého ráje a to je pro dnešek ze Starých desek všechno.

0: Tak milí posluchači, vyšlo nám to téměř pintlik, jak říkají Němci, ještě domluvit těch pár vteřin a hned první bude paninka z taxíku a bude to Krausberry Nálada a prosím o zahrání všem a hlavně Kubovi na samotu do Louňovic. Děkuji.
1: Bylo 21 hodin. Posloucháte Hey Radio.
2: Full time, rock for you. Radio Hey.
3: Radio Hey. Na nic si nehrajem.

Tak zdravíme paninku z taxíku a všechny přátelé. Vladinka píše, tatínku, zdraví tě tvoje holky a myslíme na tebe. K tomu přidávají citron, jak Němci říkají, citron, už couvám.

Tak, nádherně couvám a máme to s citrónem. Já tady hledám jednu písničku speciální, ale tak mi vydržte chvilinku. Dáme nějaký hezký big beat, který tady mám, a pak bychom našli speciální přání, jestli se to teda povede. Ale dáme Skid Row a pak se uvidí. Jo, já jdu hledat.

Takže písnička odehraná a hledám tady pro Pavla Sesopavot jednu zajímavou věc, ale mám tady důležitou záležitost, to musím taky zahrát, je to od Pankáče, kapela Exploited a bude to z Dolních Krut do svatého Martina pro Péťu a Karlose. Takže od Exploited jsme vybrali, co bychom mohli vybrat? Punk není mrtvej.

Tak to bychom měli, punk není mrtvej a já stále hledám tu píseň pro Pavla ze Sopot. Myslím si, že by se to mohlo povejst, ale dá to práci, protože tato deska je skutečně někde hluboko, hluboko mezi starýma pantonskýma singlama. Tak co dáme? Dáme třeba Rybičky 48 a uvidíme.

Tak to byly rybičky 48 a konkrétně i holky. A zajímavý spojení. Pavel se Sobot mě velice potěšil, napsal mi hezkou zmínku o kapele Gán a že ta deska nesměla chybět na žádném večírku, když mládežníci se bavili v Polsku. Tam byla výhoda to, že na rozdíl teda od nás, poměrně ten trh byl lepší s těma deskama. Tady fakt bylo jedině polský kulturní středisko nebo maďarský a něco, když tak kdo měl známýho za drátama, tak do vejst. No a to byl taky problém, protože celníci zkoumali každou desku, jestli tam něco není, co by tam bejt nemělo a tak dále. A ten Big Beat prošel a třeba punková muzika už těžko, protože to bylo na indexu. No a taky mi napsal Pavel Sobot, že jo, to máme nějak společný, jak Češi i Poláci, tenhle ten vztah k té muzice, tak jsem mu právě říkal, že to hrál kdysi u nás i Miki Volek a kapela Samuels, tuhle tu píseň, která se jmenuje O závod s ďáblem. Já jsem totiž věděl, že někde tady ten starý single od Pantonu musí být. No a kdo hledá, ten najde.

Tak to byl Mickey Volek a kapela Samuel s O závod s dňáblem, cover verze tý slavný písně od kapely Gun. Zdravím ještě jednou Desopot a pak je tady Daniel ze Světniček Ďábel, z Drámský Světniček. Dickinsona, že by rádi. Tračí slzy. Dobrý večer, jen doprosím o zahrání, k nám jde po regoli, k pivu a k vínečku. Díky moc, tak si to užijte u piva a vínečka.

Pak Blue Dickinsons z dvojáku Dickinson Best Of a je tady Marťas, 13. století Elizabeth, tak to dáme. Jeníku zahraj pro moji vlastičku, které se tato skladba moc líbí, asi historička a ne hysterička. Dobrý. Všechny ostatní, kterým se tato skladba také líbí, příjemný konec tohoto dne. No tak 13. století, to je klasa. Kdo by neměl rád gotiku, tak zdravíme vlastičku i Marťase. No taky všechny ostatní posluchače.

Pak to byly Halloweeni, a který jsme poslali Františkovi Weberovi a Kreolce. A pak je tady, jsou tady roková zóna Selčany, pochopitelně, a ty by rádi Metaličku, tak to zkusíme, no. A jinak volal posluchač teď, možná jste to slyšeli, no neslyšeli vlastně, že to mám vypnutý mikrofon, a zřejmě vypadla telefonní linka, protože ona vám zlobí připojení, občas to vypadává, takže jsem udělal opatření O, a mělo by to naběhnout během tak 4 minut, by to mělo jít. No, uvidíme, jestli to ještě stihneme, ale moc nastavovat nemůžu, protože, jak víme, za chvilku tady Péťa Zlámal a rokový démanty. Tak zdravím do těch Selčan.

Tak přátelé, chtě nechtě se s váma musím rozloučit, mám tady ještě paní Editu. Přišly další čtyři přání, ale ty už nedáme, protože za chvilku po mně jde, Péťa zlámal a rokový diamanty jako každý čtvrtek, tak tedy měli bychom se slyšet v sobotu při sobotní Rock on Air od 19 do 23, zkusím těch 3 do 23 to vydržet, tentokrát snad to půjde. Takže milí posluchači, díky za poslech. Písničku pro paní Editu připravenou mám. Mějte hezký zbytek čtvrtka, mějte se fajn a hlavně, jak říkáme, držte vlnu.

0: ukončete výstup a nástup, dveře se zavírají.
1: Příští stanice, Rádio Hej.

0: Bylo 22 hodin.
1: Posloucháte
2: Hey Radio.
3: Full time rock for you.
4: Radio Hey.
5: Radio Hey.
6: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou a nebo nechtějí spát. Radio Hey vám bude hrát.
7: Rockové démanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
8: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hey. Všechny díly rockových démantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách heyradio.cz v sekci podcast. Je pondělí, krátce po 19. hodině, na rádiu Hey začíná dvouhodinový speciál rockové démanty, který má opáčka ve středu a ve čtvrtek. Na úvod jsem velmi netradičně vybral jednu ryze instrumentální skladbu, kterou společně natočili dva cenění progress rockoví kytaristé. Bývalý člen kapely Genesis Steve Hackett totiž spojil síly s kytaristou kapely Marillion, kterým je Steve Rothery. Oba dva společně po 8 letech spolupráce dokončili své debutové instrumentální album nazvané The Roaring Waves, tedy burácející vlny. Steve Rothery k samotné tvorbě této desky, která vyjde 28. srpna, poznamenal: snažíte se vytvořit atmosféru, jako byste malovali obraz. Berete lidi na cestu. První ochutnávkou z této desky, na které oba kytaristy doplnili ještě hráč na klávesové nástroje a baskytaru Ricardo Romano a bubeník Leon Parr, je instrumentálka The Black Sea, Černé moře.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Bylo 23 hodin.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.
8: Rockové diamanty. Skvosty rockové historie i současnosti.
9: Dvouhodinový speciál s Petrem Zlámalem. Každé pondělí od 19 hodin na rádiu Hej. Všechny díly rockových diamantů jsou v nejvyšší možné MP3 kvalitě uložené na oficiálních stránkách hejradio.cz v sekci podcast.
10: Na rádiu Hej jsme se přehoupli do další hodiny rockových diamantů reprízovaných ve středu a ve čtvrtek. Neúnavní veteráni The Rolling Stones do éteru vypustili další dvě skladby z jejich novinkového LPčka Foreign Towns, které vyjde 10. července tohoto roku. Z této dvojice se mi daleko více než píseň Jealous Lover, ve které Mick Jagger zpívá výrazným falsetem, líbí syrová energická píseň Divine Intervention. Na kytaru v ní hraje Robert Smith, známý ze skupiny The Cure.

Tak tahle ta drsná pecka s názvem Blessed Are The Dead, požehnaní mrtví, otevírá druhou stranu vinylové placky jednoho z nejvíce nedoceněných LPček čtyřky Megadeth. Tím je fošna United Abomination, spojené ohavnosti z roku 2007. Jasně, že jsem si tento vinyl koupil, takže teď už jen sehnat těžce dostupnou debutovou fošnu Megadeth Killing is my business and business is good a budu spokojen. Mám tento debut těchto amíků objednaný za docela nekřesťanské prachy a přitom ještě není vůbec jisté, zdali opravdu bude k mání. Pokud se to stane, dám o tom radostně vědět. A to by v tom byl děs, abych tady za týden nebyl zas. Na další vydání naší rokové dvouhodinovky reprízované ve středu a ve čtvrtek se těší Petr Zlámal. Držte vlnu.

0: non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
1: Byla jedna hodina po půlnoci.
2: Posloucháte
3: Hej Rádio.
4: Hej Rádio.
5: Full time rock for you.
6: Rádio Hej.
7: Rádio Hej.

A Fuck Off Seagulls a Heart of Steel. Tak to je skladba, která nám otevřela poslední březnové, tedy pardon, vlastně už jakoby poslední březnové, zároveň první dubnové vydání pořadu New Wave, protože premiéra je 31. března, repríza potom začátkem dubna, takže to můžete tak nějak začlenit do obou termínů. Nicméně od Mixpultu a mikrofonu vás zdraví Jakub Mevín a dáme si opět hodinku hudby 70. a 80. let stylu New Romantic, New Wave, synthpopu a taky postpunku. Čekají vás Tears for Fears a Mad World, taky tady budou ABC a Many Happy Returns. No a jako první jsou to Alphaville a skladba, která vyšla pouze jako Bčková strana single. Tuším, že tohle to byl single Big in Japan, kde vyšla skladba Seeds. Parádní věc, která se bohužel dostala na řadovku Forever Young, ale vyšla potom v různých bonusech a je to opravdu velice povedená skladba. Tak si ji užijte a užijte si i celou New Wave. To vám od Mixpultu a mikrofonu přeje Jakub Mevín a přeju vám taky příjemný a ničím nerušený poslech. Little darling, on the factory floor, the sirens are wailing. They're calling you like lovers, they'd always want more. Department 27, deep down below, you're piecing together

Deska Lexicon of Love a skladba Many Happy Returns, tak to byly ABC tady v New Wave a my si dáme další muziku 70. a 80. let stylu New Wave, New Romantic, postpunku a taky synthpopu. Pokud byste měli náhodou nějaké dotazy nebo třeba hudební přání do tohle pořadu, pište mi na mail jakub@radiocore.cz, kde si vaše maily rád přečtu a samozřejmě i vaše ohlasy na tenhle hudební pořad, který, řekněme si, že je v českém éteru celkem výjimečný a věřím, že má i spoustu posluchačů, kteří ho pravidelně rádi ladí. Teď jsem schválně přeřekl, aby to bylo takové vtipné, když máme teď apríl, za chviličku už. Ale pokud posloucháte New Wave, tak samozřejmě doufám, že vydržíte u poslechu i nadále a bude si užívat právě playlist synthpopu, New Wave a tak podobně. Teď si dáme další muziku. Bronsky Beat a Junk, taky Bang Munch a Waves, no a začátek kapela Buzo, která se, řekněme, neujala tak, jak se asi představovala, žádné velké hity neměly, ale skladba Cry Boy Cry od nich je velice povedená. Byl to takový menší hit v té době, tak si ho dáme tady v New Wave na Core Music Radio i na Radio Wave.

Tak to byl Kevin Twilight a Harmony a New Wave na Code Music Radio, tak Radio Wave s muzikou 70. a 80. let a všechno jiných stylů, tedy New Wave, New Romantic, synthpopu, taky postpunku a dáme si další muziku, protože tady pro vás mám už za chvilku Sparks a Inks in My Pants, to je věc z jejich desky z roku 1982, která nebyla nějak extrémně komerčně úspěšná, ale bylo to velice povrhné album. Taky tady máme China Crisis a Wishful Thinking, je jeden z jejich největších hitů z 80. let, taková hrozně příjemná pohodovka. A jako první jsou tu Kissing the Pink a Desert Song, to je skladba z desky Naked z roku 1983, kterou produkoval mimochodem stejný producent jako slavnou desku Rio od Duran Duran. A je to na tom trochu znát, protože to má takové ty instrumentální nádechy a prostě to aranžmá, které slyšíte právě i na desce od Duran Duran. Takže Kissing the Pink a The Song tady v New Wave. A to je věc, kterou určitě nikde jinde jen tak neuslyšíte.

to byly klasik z tomu Never Never Comes. Já jsem tak trochu zachraptěl, tak se omlouvám. Nicméně, tahleta muzika vás čeká v New Wave i následovně, protože takovéhle věci se hrajeme a jsou tu kapely, na které se tak trochu zapomnělo. Ale New Wave se pomalečku chýlí ke svému závěru, alespoň na týden, a tak si dáme OMD, ale se Orchestra Man Who Was in the Dark. A to je kapela, která vlastně v 80. letech byla tak trochu ve stínu těch slavných kapel, jako Depešáci, Duran, tak podobně. Ale dělali úžasnou muziku. No a potom se vrátili vlastně po mnoha letech i v 2000. a vydali několik desek. A my se podíváme na tu jejich vlastně poslední desku, která vyšla už celkem nedávno, v roce 2003, jmenovala se Bauhaus Staircase a my si s ní zahrajeme skladbu Evolution of Species, tady v New Wave na Core Music Radio a Radio Hey. Death.

Extinction. Tak to byly Orchestral Maneuvers in the Dark a jejich Extinction of Species, no, Evolution of Species, pardon, z desky Bauhaus Starcase. New Wave se nachýlila ke svému konci, loučí se Jakub Melín od Mixpultu a mikrofonu na Color Music Rádiu i Rádiu Hey. No a na závěr jedna moc hezká věc ze samého závěru konce let 80. respektive ono je tak přelom 80. 90. let a to je skladba Falling a Joe Bonamonti a vlastně melodie z legendárního seriálu Twin Peaks. Tak si ji užijte na závěr New Wave a za týden opět naslyšenou.

0: Rádio Hej.
1: Non-stop rock po celou noc. Pro ty, co nemůžou, anebo nechtějí spát. Rádio Hej vám bude hrát.
0: Byly 2 hodiny.
2: Posloucháte
0: Hej Rádio.
3: Full time rock for you.
4: Rádio Hej.
5: Rádio Hej.

Je krátce po 21. hodině večerní pondělí, vysílá Rádio Hej a od mikrofonu vás zdraví Pavel Zelinka. To znamená, že začíná vysílání gotické dvouhodinovky nazvané Dark Wave. Dnes se tak trošku neplánovaně vrátíme do historie, dokonce do 2. března roku 2011. Tehdy jsem totiž s kolegou Tomášem Hojerem připravil 139. díl pořadu Dark Wave, to znamená stejné číslo, jako bychom teď vysílali